0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: počasí.
1: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: V mladčo sme už kde se bele, ale tentokrát si nepůjdem schladit do jeskyni. Čeká nás inší fajnovosť. Verazíme na pochodák litovelským pomoravím. Je potná, išle to vymete doleva nebo doprava, decky vás to dovede z druhé strany na stejnaký místo. Že si budete furt motat kolem Morave, jejich ramen a kdo ví jaké hnáhonu, to je asi všeckém jasný. V tým dalším mají ve velké míře prstiocha Lichtenštejní, kteří v roku 1690 postavili zámek v Nových Zámkách a tokem času po okolí přebele takový skvoste jako Čertův most, Jeskyně Podkova, Rytířská síň nebo Chrám přátelství. Všecké místa propojuje modrá turistická trasa, která vám na bratro 10 kiláskách nabídne věce nevídaný. Tož si tam vešlápníte, třeba zrovna z mladča.
1: Rádio Haná.
2: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Terty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Haná. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto měsíce za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premier Cinema. Radku.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Aby si vybrala mě.
2: Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odysseji platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
5: Vykonat pomstu.
2: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto měsíce v moravských kinech od příštího týdne 16. července a spoustu zajímavostí o ní odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme za to.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že je dokázáno, že váš oblíbený song vždy navodí příjemné okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Býci, naberte novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví. Štíři, aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobré ráno na Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.

0: Gaele, Dona Hane.
1: Muzica italiana.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Tož si vešlápneme na Šompersko do Lesnice, če spíš z Lesnice. S názvama dědin to bývá kdo ví jaký. Ale kdo by v tímto případě myslel, že je to jasný jak facka, tož předem říkáme, že s lesem to nemá nic společného. V původních zmínkách, z kterých je nejstarší ta z roku 1348, je totiž řeč o Leznice, názvo odvozeného od cesty, po které se stoupalo, nebole lezlo do okolních kopců. Když už jsme dále domnělé lesní poetice na frak, můžem vám říct, kde se teda dá z Lesnice velíst. Dědina proti nás zelená, která přes pár dalších žbrdolců končí na Bradle nebo na druhým konci v Ostřelmově, po žloté si pro změnu můžete vešlápnout do podhůří Jeseníku. Ať až to vezmete z Lesnice na kterýkoliv směr, za vélet to stojí.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto měsíce za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premier Cinema. Radku.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Chci, aby si vybrala mě.
2: Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odysseji platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
5: Vykonat pomstu.
2: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto měsíce v moravských kinech od příštího týdne 16. července a spoustu zajímavostí o ní odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme za to.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: Johana, nám dospívala kapela Krištof, jejich song Hollywood. Probouzíme se společně do nedělního rána, je krátce před 7 hodinou. My vám ke vstávání, snídaní, rannímu kafi nebo třeba na cestu na víkendovou směnu hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Pojďme se mrknout, co nás čeká.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Máme tady Jelena, všude zde.

a možná zazní i italský song, který na našich vlnách znamená, že jeden z vás může vyhrát parádní gastrocenu. Stačí zavolat jako první do studia po prvních tónech italského hitu. Přesně na tuhle melodii teď

0: a počasí. Je 6 hodin a 56 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví.
1: Sport.
3: Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled
4: i o víkendu.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.
2: Víkend společně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vánoční neděle vám hraje Rádio Hana. Než si dáme naši ranní kávu, usteleme postel nebo třeba uvaříme vajíčka k snídani, je tady náš horoskop. Podle zvěrokruhu je právě období raků, my ale máme předpověď pro všechny. Tak jdeme na to.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Bíci.

0: novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví. Štíři, aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Čau z Rádia Haná. Pro mnohé z nás k užitému nedělnímu ránu patří prostě dobrá káva. A co třeba, kdyby ještě k tomu byla italská? Může být? Rozjíždíme totiž další kolo soutěže Italské léto na Hané. Pravidla jsou jednoduchá. My vám za chvilinku pustíme italský song od Umberta Tozziho s názvem Ti Amo a vy nám můžete zavolat. Vyhrává ten nejrychlejší. Hrajeme o italskou kávu. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na webu radiohana.cz. Tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo 585-225-88.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Dobrý den, tady je Zorka ze Štěpánova.
0: Vy jste vyhrála italskou kávu, já vám samozřejmě moc gratuluju. Jak si ji nejraději připravujete? Co si z ní uděláte? Espresso, cappuccino?
1: Já mám úplně ze všeho nejradší espresso s mlíčkem a letní pohoda u toho někde venku, na terase, na zahradě a tak.
0: No to zní úplně kouzelně. A vy jste mi teda teďka úplně nahrála, už jste si takhle úžasnou kávu někdy dala třeba přímo v Itálii?
1: Ano, dala. Já jezdívám do Itálie tak jednou za dva roky, ale na hory. Italská města, moře a tak to ne, ale Dolomity, to je moje láska.
0: Takže za turistikou?
1: Ano.
0: Tak to rozumím, tam je to taky krásné, ty výhledy po tom, co se naskýtají. Každopádně určitě mi dáte za pravdu, že do Itálie se člověk prostě chce vracet.
1: Ano, Itálie je nádherná země a říkám, je to jedna z mých životních lásek.
0: No, jak sama víte, já vám samozřejmě moc gratuluju, káva je vaše a pokud se chcete zařadit do slosování o pobyt v Bergamu, nezapomeňte si do hry registrovat. Odkaz najdete na našem webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, ještě dneska budeme soutěžit znovu, tentokrát se můžeme těšit na italské sýry.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama.
3: Italiana.
4: Tady je Radio Hana.

0: co budeme dneska dělat? Jestli si tuhle otázku pokládáte právě teď, jste na těch správných vlnách Rádia Hana na našem rádiu. Pro vás totiž máme tipy, kam vyrazit.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Olomoucké zoo na Kopečku nám dál frčí velká letní fotosoutěž. Až do konce srpna se můžeme stavit, vyfotit nějaký pěkný obrázek a třeba vyhrát i nějakou tu cenu. Více informací najdeme na www.zoo-olomouc.cz.

0: vítáme v 9:30 večer v lesním kině Mostkovice. A máme to i něco pro sportovní fanoušky. Co tak hledáci nějaké přátelské utkání na volejbalovém hřišti v Prostějově před budovou muzea. Pokud o sportu raději posloucháte, i vám uděláme radost. Už za 10 minut tady máme magazín o fotbalovém šampionátu.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, víte, co má společného fotbalový šampionát a baby, baby, baby, oh. No, je to velká finálová show, na které vystoupí hned několik velkých pěveckých hvězd. Nedávno nám navíc potvrdili další.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservice.
0: Fotbalový fanoušek.

0: historicky vůbec první poločasové show ve finále mistrovství světa vystoupí Justin Bieber. Na obřím pódiu stadionu New York New Jersey se připojí k absolutním ikonám, jako jsou Madonna, Shakira nebo K-popový fenomén BTS. Tahle pompézní jízda bude mít navíc silný charitativní podtext. $1 z každé prodané vstupenky na šampionát totiž putuje do globálního fondu na podporu vzdělávání dětí. Už teď projekt vygeneroval přes $50 milionů. Všechno to vypukne už 19. července a na našich vlnách si to rozhodně nenecháme ujít.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší

0: vámi je Rádio Haná a to i v neděli ráno. Eva Farná společně s kapelou Miraj právě dohráli song Vzpomenej si, který vydali letos. Podobné pecky a chuťovky pro vás máme i po 8. hodině, však posuďte sami.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Budou tady činasky.
2: Posílám ti pusu, víc jsem napsat nestih.
0: Rok 92 nám

0: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy. V olomouckých parcích v posledních několika dnech řádili vandalové. Ve Smetanových a Bezručových sadech došlo hned ke dvěma případům, kdy si neznámí pachatelé udělali terč z místních laviček, veřejného osvětlení a elektrického rozvaděče. Předběžná škoda na zničených lavičkách činí přibližně 100 000 korun. Případ nyní řeší policie. Víte, že spousta Čechů v létě nevědomky pozve zloděje přímo k sobě domů. Stačí k tomu zveřejnit pár fotek z letiště nebo z pláže na sociálních sítích, což funguje jako jasný signál, že je váš byt prázdný. Policisté proto důrazně radí, abyste si sdílení prázdninových zážitků nechali raději až na dobu, kdy budete bezpečně zpátky. Sport. Historicky první české grandslamové finále ve Wimbledonu ovládla Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila po napínavém boji poměrem 6-2, 5-7 a 6-3. A to i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Svůj premiérový triumf pak v slzách věnovala zesnulé mamince, které poslala dojemný polibek do nebe.
1: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.

0: Michele, tu na Hane.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během dne by nám od severu měla přibývat oblačnost. Sem tam se mohou objevit i nějaké ty přehánky. Ty by ale měly k večeru ustoupit. Více mraků na obloze pak čekáme i v pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo roztrhat na polojasno. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 24 a 28 stupni. Houbaři, pokud se chystáme do lesa, košíky asi zatím necháme doma. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků na Hané nízká až velmi nízká. Rozjíždí se nám ale za to sezóna cuket.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud v příštím týdnu plánujeme cestu z Olomouce na Grigov, od čtvrtka 16. července tady počítáme s částečnou uzavírkou. Projet tudy ale bude možné po neopravené části široké silnice. Nohu z plynu zítra raději dáme na D46 na trase Prostějov-Drysice. V průběhu dne tady na několika místech bude probíhat práce údržby. Dopravní omezení nám stále trvá taky na D48 na trase hranice Nový Jičín za exitem Dub. Tady je provoz zúžen na jeden jízdní pruh. Co nejvíce hladkou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Víkend společně. Letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

z rozehřáté postele nebo třeba k vašemu rannímu běhu, jsme tady pro všechny. A to i v neděli 12. července. Před námi už je teď kalendárium, kdy jsme si na tohle datum posvítili. Za 10 minut nás pak čeká několik

0: kam vyrazit, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Znáte Božka? Všechno spraví a dneska má dokonce svátek. Ano, máme neděli 12. července a k jmeninám přejeme všem Božkům, včetně toho pohádkového Božka Stavitele. Kromě toho si dnes připomínáme taky Den jednoduchosti, tak snad vám půjde vše jednoduše, tak jak byste si představovali. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herečka Lenka Termerová. Tu můžeme znát z nové svěrákovské komedie Pět švestek. Slovenkyní je také česká atletka Lourdes Gloria Manuel, běžkyně na 400 metrů a letošní halová mistryně světa. To je neděle 12. července, my jedeme dál na našich vlnách, vám už za chvíli posíláme další skvělé hity.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tohle je Rádio Haná.

0: před námi je prázdninová neděle a my na Rádiu Hana víme, jak si ji můžeme zpestřit. Máme pro vás několik tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: I dnes si můžeme pochutnat na české letní klasice langoších na olomouckých Poděbradech. Koná se tady totiž langošový víkend. V plném proudu je taky letní sezóna na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva prohlídkové okruhy, a to knížecí sídlo a rodinný hrad. Pokud se rádi bojíte, v kinech teď běží mysteriózní horor Smrtelné zlo. Zajít na něj můžeme třeba do Přerovské hvězdy, v Šumperku nebo v Bruntále. Langoše, hrad nebo zážitek v kině. Co jste si vybrali vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Malování na obličej a tetování pro děti. Kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u

0: Na Rádiu Haná vám pravidelně touto dobou přinášíme rozhovor se zajímavým hostem. Výjimkou není ani dnešní den. Po interview už se těšíme na Eda Sheerana nebo Lucii Bílou. Brzy vám přineseme taky naše zprávy. Tak pojďme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Dobrý den.
3: Pěkný den, Lukáši, vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
3: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
2: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
3: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
2: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
3: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
2: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
3: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Nejlepší

0: Johana. Venku nám teď panuje spíše šedá barva, počasí je ale přesto takové letní. Řeknu vám, je tak akorát teplo na to, aby si člověk mohl otevřít okno do kořán a pustit si čerstvý vzduch do pokoje. Sama vám teď od otevřeného okna vysílám a budu i po 9. hodině. Máme pro vás hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Anaka a její večernice.
3: Jinej anděl, jinej kraj.
0: Do 90. nás vrátí Bon Jovi. A možná zanotujeme i italsky a rozjedeme další kolo soutěže Italské léto na Hané. Kdy to bude, to vám prozradit nemůžu.

0: bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká Tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla Tramtárie.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obyvatelé i návštěvníci Prostějova si můžou užít novou volnočasovou atrakci přímo v centru města. Na novém náměstíčku poblíž ulic Uprkova, Kostelní a Koželuhova totiž vyrostlo hřiště na petank. Myslelo se i na ty nejmenší, pro které je tu připravená parádní kuličková dráha. Věděli jste, že se chystá nový celovečerní dokument o záchraně vysokohorských luk v Jeseníkách? Snímek režiséra Tomáše Vynikala zamíří do kin, škol i na festivaly, aby divákům ukázal, jak chránit tyto ohrožené přírodní krásy.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí už třetí letní posilu do svých řad. Na Andrův stadion zamířil talentovaný 20-letý brankář Antony Pavlešič, který přestupuje z chorvatského celku Rudeš. Podrobnosti o délce jeho nového kontraktu zatím klub neprozradil, ale pro olomouckou defenzivu je to rozhodně zajímavý příslib do budoucna.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Čeká nás postupné oteplování. Dnešní maxima na 25 stupních, zítra mohou vystoupat až k 28 stupňům. Úterý hlásí 29 a podobnou teplotu pak čekáme taky ve středu. Kvůli déle trvajícímu suchu odborníci varují před rizikem požárů. Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jih Olomouckého kraje a také Svitavsko. V přírodě teď proto raději nerozděláváme oheň a nepoužíváme přenosné vařiče. Opatrní jsme taky u zemědělské techniky, kde může při brždění dojít k jiskrám. Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hanák.

se vám někdy stalo, že jste náhodou objevili novou písničku a hned jste z ní měli husí kůži a skvělou náladu? Podle vědecké studie z časopisu Psychological Science za to může náš mozek, který při objevování nové hudby doslova zaplaví pocit odměny a štěstí. Je to pro něj takový malý legální

0: Sisters na rádiu Haná, táhne vás to ven, ale nevíte kam vyrazit. Máme pro vás několik tipů.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Zámek Tovačov zve dnes odpoledne naše děti na pohádky pana Pohádky. Těšíme se na vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Dnes na zámku Tovačov. I dneska ožívá hrad Sovinec, a to na příkaz císaře. Až do 18 hodin nás čeká velkolepý rytířský turnaj, souboje těžkooděnců, ukázky sokolnictví, dobové tance i pohádky. Prostě ideální výlet pro celou rodinu. A užít si můžeme taky promítání animáků Mimoni a Monstra. Ten dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, Přerově a Šumperku.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Tady je Rádio Haná.

0: Rádia právě dohrál Marek Ztracený, abychom nebyli na cestách ztracení i my. Každý týden si do Rádia Hana necháváme od furtovníků poradit, kam vyrazit na výlet. Tip pro nás mají i dneska. Zůstaňte s námi, už za 20 minut pro vás připravujeme naše zprávy, počasí a dopravu. S námi jste totiž v obraze.
1: Rádio Hana uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: V Mladčo jsme už kde se bele, ale tentokrát si nepůjdeme schladit do jeskyní. Čeká nás inší fajnovost. Vyrazíme na pochodák Litovelským pomoravím. Je potná, išle to vymety doleva nebo doprava, decky vás to dovede z druhé strany na stejnaký místo. Že si budete furt motat kolem Morave, jejich ramen a kdo ví jaké hnáhonu, to je asi všeckém jasný. V tým dalším mají ve velké míře prstiocha Lichtenštejní, kteří v roku 1690 postavili zámek v Nových Zámkách a tokem času po okolí přebele takový skvoste jako Čertův most, Jeskyňa Podkova, Rytířská síň nebo Chrám přátelství. Všecké místa propojuje modrá turistická trasa, která vám na bratro 10 kiláskách nabídne věce nevídaný. Tož si tam vešlápnite, třeba zrovna z Mladča.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Michaelem Jacksonem jsme se na rádiu Hana prospívali až k našim zprávám. Ty vám přinášíme vždy před celou hodinou, dříve než ostatní. Po nich už se těšíme na nejlepší hudební výběr. A cože to pro vás máme?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude to hit za hitem třeba Krištof a jeho půlnoční hřích?

0: 10 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Chystaná proměna historické tržnice v Olomouci zajímá tisíce místních obyvatel. Nový majitel Ilja Spurný právě ladí plány s architekty a pro nedočkavce zveřejnil první malou ochutnávku. Můžete se tak už teď podívat, jak by tohle známé místo mohlo brzy ožít. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino. Přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto bariéry. Řidiče kamionů a autobusů čekají během léta mimořádně přísné kontroly. Dopravní policisté si společně s inspektory posvítí na přetížené vozy, podvody s kartami a ignorování povinných přestávek. Hlídky vyrazí hlavně na tranzitní trasy a k turistickým cílům, aby na silnicích zabránili nebezpečnému hazardu ze strany unavených šoférů. Sport. Fotbaloví fanoušci si mohou pořídit opravdu nevšední památku na mistrovství světa. Organizace FIFA totiž na svém webu prodává kousky trávníku ze stadionu v New Jersey, kde 19. července celý šampionát vyvrcholí. Za ten nejdražší kus zeleného pažitu případní zájemci zaplatí rovné $3,000.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.

0: To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Pondělí si pro nás připravuje hlavně zvětšenou oblačnost. Přechodně by se nám ale mohlo ukázat i sluníčko při polojasnu. Výjimečně nám mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 a 28 stupni. Mraky se nám na obloze budou honit taky v úterý. Během dne by jich mělo dokonce i přibývat. Odpoledne a večer se nám v úterý místy mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 29 stupňům. UV index by na začátku týdne měl být docela vysoký, na 6. Vyplatí se proto mít po ruce opalovací krém.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je hladká. Havárie osobáku, který narazil do svodidel, komplikuje dopravu na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Kusy polystyrénu nebezpečně leží na silnici na D1 na trase Přerov-Ostrava za exitem Přerov. Projíždíme tudy opatrně. Policejní hlídky číhají na D46 na exitu Prostějov-Jih, v Šumperku v ulici Jesenická a taky na D1 na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
4: Rádio Hana.
3: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: pořádně rozjetá neděle, jinak se to podle mě označit nedá. Ptali jsme se vás, jak trávíte neděli na našem Facebooku. Kačka Nezvalová si dala ranní běh a doma se nezastaví, zatímco Martina Dudková už provonila byt borůvkovou marmeládou. Obdivuji vaši energii. Ať už pilně pracujete nebo jen odpočíváte, my se postaráme o pohodu. Ten nejlepší hudební výběr pro vás připravujeme na Rádiu Hana.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných

0: Johana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládžia. Užijte si to.
2: Má

0: vám dávame buongiorno z Rádia Hana.
1: Italské léto na Hané.
0: Je tady volná neděle, před námi volné pondělí. Před námi pondělí můžeme hodit nohy na stůl, dát si nějaké dobré pití a k tomu ideálně i nějakou skvělou svačinku. My pro vás máme italské sýry, pojďme si o ně zasoutěžit v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou snadná, za chvíli vám pustíme italskou pecku od The Colors Italo Disco a kdo se po prvních tónech dovolá nejrychleji na číslo 585-225-588, vyhrává balíček sýrů. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak, kdo se nám tentokrát dovolá?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravasiocafe.cz.

0: Na Rádiu Hana dohrála italská pecka Italo Disco. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese těsto, sýr a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince? Odkud k nám voláte?
1: Dobrý den, Laďa Středová.
0: Pane, vy jste právě vyhrál jedním telefonátem balíček sýru, co na to říkáte?
1: No, těším se, sýry mám rád.
0: No a s kým si je dáte?
1: S manželkou, pochutnáme, popřípadě s nějakou návštěvou.
0: No to zní parádně, já se ještě zeptám, byl jste někdy v Itálii?
1: Ano, byl, jezdil jsem do Itálie.
0: Jo, a líbil se vám tam?
1: Moc se mi tam líbilo.
0: Tak to mi dáte asi za pravdu, že
1: byste se tam třeba Castelluccio je nádherný.
0: Aha.
1: Castelluccio je nádherný, je to Grande Piano, čili vyhasla sopka bývalá a dá se tam adrenalinově vyžít.
0: To vypadá, že to máte teda prozkoumané a procestované přes to. Kdybyste náhodou vyhrál, měl byste z toho radost?
1: Určitě, určitě, Itálie je nádherná.
0: Tak já vám moc gratuluju, sýry jsou vaše, pokud se chcete zařadit do slosování.

0: italskou kávu. Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Rádio Hana
7: a Jukebox.

Rádio Haná máme otevřený náš jukebox, vyřizujeme vaše vzkazy a taky pouštíme písničky na přání. Máme tady nějaké pozdravy. Neděle je od toho, aby se nic nedělalo. Co říkáte? Andrea Anna Blašková vsadila na spánek po náročném týdnu a Martina Ševčíková si konečně užívá své volno. Přesně takhle to má být. Máme tady i jednu písničku na přání, a to Faith od Celine Dion. Posílá nám ji nejvěrnější posluchač Jirka. Zdraví všechny posluchače a přeji jim jenom to nejlepší. Tady je jeho Celine Dion.

0: Posloucháte Rádio Hana, příběh nekončí, písnička od soutěžících ze Superstar z roku 2009, teď už zpět do roku 2026. Pod naším facebookovým příspěvkem nám sice píšete, co máte dneska v plánu, kdybyste ale náhodou ještě neměli jasno, máme tady pro vás několik tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Hana a Jukebox. Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Na našich vlnách víme o těch nejlepších akcích. Máme pro vás několik tipů, co v neděli podniknout. V Olomouci nám to žije. O prázdninách se pro nás chystají příměstské tábory, astronautický výcvik v pevnosti Poznání,

0: Frčí velká letní soutěž. Až do konce srpna se tady můžeme stavit, vyfotit si nějaký pěkný obrázek a zasoutěžit o zajímavé ceny. Více informací pro nás má webovka zoo.olomouc.cz. Milovníci sportu ocení plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Ještě dnes nám taky ožívá hrad Sovinec, a to na příkaz císaře. Kejklíři, kováři nebo třeba rytíři, to všechno tam bude. Pestrý program mají i naše kina. Třeba animák Mimoni a Monstra si užijeme v olomouckém Premier Cinemas, v Přerově a v Šumperku. Stříbrné plátno se rozsvítí i v letním kině Mostkovice. Dnes od 9:30 večer dávají princeznu Stokrát jinak. Je toho spousta, tak kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
1: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
1: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
1: S námi jste ve hře každý den.
4: Radio Hana.

Ladíte Rádio Hana, před 11. hodinou jsme v polovině našeho rádiového juboxu, vyřizujeme vaše vzkazy a hrajeme na přání, tak se nám ozvěte. Teď už jsou před námi zprávy, po nich se těšíme na nejlepší hudební výběr. Hit za hit.

0: Zprávy počasí a doprava je 10 hodin a 55 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda hlásí fantastický úspěch za hranicemi naší republiky. Z prestižního mezinárodního festivalu ve Vídni si totiž přivezl vůbec to nejvyšší možné hodnocení, které je obdobou tradičního českého zlatého pásma. K tomuto skvělému hudebnímu výkonu sboru moc gratulujeme. Přerov o víkendu zažil obrovskou euforii, když tamní odchovankyně Linda Nosková senzačně ovládla slavný Wimbledon. Historicky první velkoplošnou projekci tenisového zápasu ve městě si nenechal ujít ani zpěvák Michal David. Jehož manželka Marcela za Svobodna z Kuherská se v roce 1984 probojovala do třetího kola Wimbledonu. Vzácná wimbledonská trofej se tak už brzy stane obrovskou chloubou přerovského tenisu.
1: Sport.
3: Skvělá zpráva pro české fanoušky dorazila ze zámoří. Kajakář a olympijský vítěz Josef Dostál vybojoval na světovém poháru v Montrealu parádní třetí místo v závodě na 1 kilometr. Jde o jeho nejlepší letošní výsledek na této trati, přičemž na samotného vítěze ztratil pouhou 1 sekundu.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dnešní den bude ve znamení převážně zamračené oblohy. Postupně se místy, zejména na Jesenicku, mohou objevit občasné deště nebo přehánky. Teplotní maxima vystoupají k 22 až 26 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Vítr bude foukat pouze slabý. Pokud plánujeme vyrazit do přírody, raději si přibalíme repelent. Aktivita klíšťat je totiž v celé republice vysoká. Víme, jak se jezdí tady. S částečnou uzavírkou počítáme v Olomouci na třídě Svobody, na křižovatce s ulicí Lafayetova. Opravuje se tady tramvajová trať. Dvěma provizorními pruhy projíždíme na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc mezi exity Nemilany a Olomouc-Slavonín. I tady probíhají údržbové práce. Omezení kvůli stavbě na silnici máme taky na Šumpersku mezi Olšany a Kláštercem. Dochází tady ke střídavé uzavírce jízdních pruhů. Provoz je řízen buď ručně pracovníky, mimo pracovní dobu pak semafory. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná máme otevřený náš jukebox, vyřizujeme vaše vzkazy a hrajeme na přání. Dneska je vyloženě slavící den. Na našem Facebooku se vás ptáme, jak trávíte neděli, a Eva Myslínová i Daniela Horáková Stříčková se chystají na oslavu narozenin. Pak tu máme jednu písničku na přání. Tomáš Nedbal si přál nějakou pěknou písničku. Tak jsme vybrali Taylor Swift a její song Shake It Off. Tomáši, to je pro tebe.
1: Tady je Rádio Haná. Hezký víkend.

do řádků tvých hřas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: S vámi je Rádio Haná, kde hrajeme pro všechny. Ještě do 12 hodin si u nás pořád můžete nechat zahrát vaši oblíbenou písničku. Stačí si o ní zavolat k nám do studia. Vzkazy nám můžete napsat do komentářů na Facebooku pod příspěvkem nebo na náš e-mail. Tak se ozvěte.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Olomoucký report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Haná
4: a Jukebox.

0: Ladíte Rádio Hana, mnozí z nás mají volnou neděli, poslouchají nás ale i takoví, kteří dnes museli na nedělní směnu. Třeba Lenka Sodomková. Přejeme, aby to Lence co nejrychleji uteklo. Martina Ševčíková normálně taky o víkendu volno nemá, tentokrát to ale vyšlo. Tak snad si ji užijete, jak jenom budete chtít. Jindra Janouch se nám ozval s přáním, že by chtěl od nás zahrát nějakou českou písničku, tak posíláme kapelu Činasky a jejich pusu.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: fotbalový šampionát se nám pomalu blíží ke konci a to znamená, že se zanedlouho můžeme těšit taky na vůbec první finálovou show. Na našich vlnách jsme vám o ní navíc něco zjistili.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Fotbaloví fanoušci a milovníci popu, držte si klobouky. Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy FIFA, potvrdila to, o čem se už celé dny šuškalo. Na historicky vůbec první poločasové show ve finále mistrovství světa vystoupí Justin Bieber. Na obřím pódiu stadionu New York New Jersey se připojí k absolutním ikonám, jako jsou Madonna, Shakira nebo K-popový fenomén BTS. Tahle pompézní jízda bude mít navíc silný charitativní podtext. $1 z každé prodané vstupenky na šampionát totiž putuje do globálního fondu na podporu vzdělávání dětí. Už teď projekt vygeneroval přes $50 milionů. Všechno to vypukne už 19. července a na našich vlnách si to rozhodně nenecháme ujít.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: Tady je Rádio

0: Na Rádiu Haná ještě chvilku máme náš jukebox a tak hrajeme naši písničku na přání pro maminku Jany, prý se jí nepovedla bábovka. A tak si to spraví alespoň nějakou českou písničkou na našem rádiu. Já ale věřím, že většinou, když kuchařky řeknou, že se ta bábovka fakt jako nepovedla, je to ta nejlepší bábovka. Chtěla jsem prostě jen říct, že určitě bude skvělá. Teď už ale Aleš Brychta a další várka nejlepšího hudebního výběru.
1: Tady je Rádio Haná.

Pomalu se nám blíží doba oběda, vy posloucháte Rádio Hana. Pokud dodržujete tradici nedělního oběda, hrajeme vám k ohřívání polévky i k posledním úpravám. Jsme tady i pro ty, co teď třeba zrovna jedou na výlet, poslouchají nás ze zahrádky nebo třeba ještě z postele, pokud máte dneska opravdu relaxační den. Hrajeme vám nejlepší hudební výběr a budeme i po 12. hodině.

0: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy. V olomouckých parcích v posledních několika dnech řádili vandalové. Ve Smetanových a Bezručových sadech došlo hned ke dvěma případům, kdy si neznámí pachatelé udělali terč z místních laviček, veřejného osvětlení a elektrického rozvaděče. Předběžná škoda na zničených lavičkách činí přibližně 100 000 korun. Případ nyní řeší policie. Víte, že spousta Čechů v létě nevědomky pozve zloděje přímo k sobě domů. Stačí k tomu zveřejnit pár fotek z letiště nebo z pláže na sociálních sítích, což funguje jako jasný signál, že je váš byt prázdný. Policisté proto důrazně radí, abyste si sdílení prázdninových zážitků nechali raději až na dobu, kdy budete bezpečně zpátky. Sport. Historicky první české grandslamové finále ve Wimbledonu ovládla Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila po napínavém boji poměrem 6-2, 5-7 a 6-3. A to i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Svůj premiérový triumf pak v slzách věnovala zesnulé mamince, které poslala dojemný polibek do nebe.
1: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.

0: Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Během dne by nám od severu měla přibývat oblačnost. Sem tam se mohou objevit i nějaké ty přehánky. Ty by ale měly k večeru ustoupit. Více mraků na obloze pak čekáme i v pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo roztrhat na polojasno. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 24 a 28 stupni. Houbaři, pokud se chystáme do lesa, košíky asi zatím necháme doma. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků na Hané nízká až velmi nízká. Rozjíždí se nám ale za to sezóna cuket.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Pokud v příštím týdnu plánujeme cestu z Olomouce na Grigov, od čtvrtka 16. července tady počítáme s částečnou uzavírkou. Projet tudy ale bude možné po neopravené části široké silnice. Nohu z plynu zítra raději dáme na D46 na trase Prostějov-Drysice. V průběhu dne tady na několika místech bude probíhat práce údržby. Dopravní omezení nám stále trvá taky na D48 na trase hranice Nový Jičín za exitem Dub. Tady je provoz zúžen na jeden jízdní pruh. Co nejvíce hladkou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Hudební novinka Rádia Hana.
3: Právě teď.
4: Právě teď.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

posloucháte Rádio Hana. Už se vám někdy stalo, že jste náhodou objevili novou písničku a hned jste z ní měli husí kůži a skvělou náladu? Podle vědecké studie z časopisu Psychological Science za to může náš mozek, který při objevování nové hudby doslova zaplaví pocit odměny a štěstí. Je to pro něj takový malý legální doping. Takže pokud chcete svému mozku dopřát pořádnou porci radosti, dál nás poslouchejte. Na našich vlnách určitě svou další novou oblíbenou písničku objevíte.

0: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Znáte Bořka? Všechno spraví a dneska má dokonce svátek. Ano, máme neděli 12. července a k jmeninám přejeme všem Bořkům, včetně toho pohádkového Bořka Stavitele. Kromě toho si dnes připomínáme taky Den jednoduchosti. Tak snad vám půjde vše jednoduše, tak jak byste si představovali. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herečka Lenka Termerová. Tu můžeme znát z nové svěrákovské komedie Pět švestek. Oslavenkyní je také česká atletka Lourdes Gloria Manuel, běžkyně na 400 metrů a letošní halová mistryně světa. To je neděle 12. července, my jedeme dál na našich vlnách, vám už za chvíli posíláme další skvělé hity.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Vaše letní rádio.
0: Rádio Haná.

0: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla Tramtárie.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obyvatelé i návštěvníci Prostějova si můžou užít novou volnočasovou atrakci přímo v centru města. Na novém náměstíčku poblíž ulic Uprkova, Kostelní a Koželuhova totiž vyrostlo hřiště na petank. Myslelo se i na ty nejmenší, pro které je tu připravená parádní kuličková dráha. Věděli jste, že se chystá nový celovečerní dokument o záchraně vysokohorských luk v Jeseníkách? Snímek režiséra Tomáše Vynikala zamíří do kin, škol i na festivaly, aby divákům ukázal, jak chránit tyto ohrožené přírodní krásy.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí už třetí letní posilu do svých řad. Na Andrův stadion zamířil talentovaný 20-letý brankář Antony Pavlešič, který přestupuje z chorvatského celku Rudeš. Podrobnosti o délce jeho nového kontraktu zatím klub neprozradil, ale pro olomouckou defenzivu je to rozhodně zajímavý příslib do budoucna.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Čeká nás postupné oteplování. Dnešní maxima na 25 stupních, zítra mohou vystoupat až k 28 stupňům. Úterý hlásí 29 a podobnou teplotu pak čekáme taky ve středu. Kvůli déle trvajícímu suchu odborníci varují před rizikem požárů. Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jih Olomouckého kraje a také Svitavsko. V přírodě teď proto raději nerozděláváme oheň a nepoužíváme přenosné vařiče. Opatrní jsme taky u zemědělské techniky, kde může při brždění dojít k jiskrám. Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Hana. Představte si, že uděláte biznis století doslova z ničeho. New Yorkský umělec Justin Žiňák šel v den svatby známé zpěvačky Taylor Swift a jejího manžela k Madison Square Garden, pozbíral tam odpadky z ulice, které tam po svatbě zbyly, a začal je prodávat online jako uměleckou sbírku. A výsledek? Kostky s lisovaným odpadem za 25 nebo 100 dolarů se po jednom videu na TikToku okamžitě vyprodali. Koupili byste si to? Skvělou náladu a ten nejlepší hudební výběr vám přeje vaše Rádio Hana.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
0: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na Rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
0: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
0: A je to prostě totální balzám na duši.

0: 12,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
7: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
6: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
7: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
6: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
7: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
6: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: 15. července. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto měsíce za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premier Cinema. Radku.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Aby si vybrala mě.
2: Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odysseji platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
3: Vykonat pomstu.
2: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto měsíce v moravských kinech od příštího týdne 16. července a spoustu zajímavostí o ní odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme za to.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Chystaná proměna historické tržnice v Olomouci zajímá tisíce místních obyvatel. Nový majitel Ilja Spurný právě ladí plány s architekty a pro nedočkavce zveřejnil první malou ochutnávku. Můžete se tak už teď podívat, jak by tohle známé místo mohlo brzy ožít. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino. Přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto bariéry. Řidiče kamionů a autobusů čekají během léta mimořádně přísné kontroly. Dopravní policisté si společně s inspektory posvítí na přetížené vozy, podvody s kartami a ignorování povinných přestávek. Hlídky vyrazí hlavně na tranzitní trasy a k turistickým cílům, aby na silnicích zabránili nebezpečnému hazardu ze strany unavených šoférů. Sport. Fotbaloví fanoušci si mohou pořídit opravdu nevšední památku na mistrovství světa. Organizace FIFA totiž na svém webu prodává kousky trávníku ze stadionu v New Jersey, kde 19. července celý šampionát vyvrcholí. Za ten nejdražší kus zeleného pažitu případní zájemci zaplatí rovné $3000.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i

0: Moldavské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí si pro nás připravuje hlavně zvětšenou oblačnost. Přechodně by se nám ale mohlo ukázat i sluníčko při polojasnu. Výjimečně nám mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 a 28 stupni. Mraky se nám na obloze budou honit taky v úterý. Během dne by jich mělo dokonce i přibývat. Odpoledne a večer se nám v úterý místy mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 29 stupňům. UV index by na začátku týdne měl být docela vysoký, na 6. Vyplatí se proto mít po ruce opalovací krém.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor.

0: taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

Nadechněte se zhluboka, máme tady jednu skvělou zprávu. Kvalita ovzduší v Evropě se totiž rok od roku zlepšuje a emise škodlivých látek vytrvale klesají. Může za to čistší doprava i modernější průmysl, což bez pochyby dělá radost i slavným ekonadšencům, jako je Leonardo DiCaprio, Billie Eilish nebo kapela Coldplay. Pojďme se teďka toho čistějšího vzduchu teď všichni společně pořádně nadechnout, až budeme tančit na další várku nejlepšího hudebního výběru Rádia Hana.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Malování na obličej a tetování pro děti. Kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodeje.

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: O čem se píše?
1: Na našich vlnách vás informujeme i bavíme. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. Léto sužuje vodní plochy, ty čelí suchu i vysokým teplotám. Stav vody a její kvalitu Olomouc monitoruje. Zakázaný je odběr z vody z Bystřice, Trusovického i Dolanského potoka i jejich přítoků. O tom píše Olomoucký report. Naše stromy, tak se jmenuje nový kurz, kterým v září začne zimní semestr virtuální univerzity 3. věku v Bludově. Co konkrétně pro studenty připravuje, to už píše Šumperský rej. Na Přerovsku začaly tento týden žně, počasí bude v následujících dnech rozhodovat o rychlosti sklizně i kvalitě úrody. O tom informuje Přerovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.
0: Rádio Hana.

0: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda hlásí fantastický úspěch za hranicemi naší republiky. Z prestižního mezinárodního festivalu ve Vídni si totiž přivezl vůbec to nejvyšší možné hodnocení, které je obdobou tradičního českého zlatého pásma. K tomuto skvělému hudebnímu výkonu sboru moc gratulujeme. Přerov o víkendu zažil obrovskou euforii, když tamní odchovankyně Linda Nosková senzačně ovládla slavný Wimbledon. Historicky první velkoplošnou projekci tenisového zápasu ve městě si nenechal ujít ani zpěvák Michal David. Jehož manželka Marcela za Svobodna z Kuherska se v roce 1984 probojovala do třetího kola Wimbledonu. Vzácná wimbledonská trofej se tak už brzy stane obrovskou chloubou přerovského tenisu.
1: Sport.
0: Skvělá zpráva pro české fanoušky dorazila ze zámoří. Kajakář a olympijský vítěz Josef Dostál vybojoval na světovém poháru v Montrealu parádní třetí místo v závodě na 1 kilometr. Jde o jeho nejlepší letošní výsledek na této trati, přičemž na samotného vítěze ztratil pouhou 1 sekundu.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dnešní den bude ve znamení převážně zamračené oblohy. Postupně se místy, zejména na Jesenicku, mohou objevit občasné deště nebo přehánky. Teplotní maxima vystoupají k 22 až 26 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Vítr bude foukat pouze slabý. Pokud plánujeme vyrazit do přírody, raději si přibalíme repelent. Aktivita klíšťat je totiž v celé republice vysoká. Víme, jak se jezdí tady. S částečnou uzavírkou počítáme v Olomouci na třídě Svobody. Na křižovatce

0: Rybník Olomouc mezi exity Nemilany a Olomouc Slavonín. I tady probíhají údržbové práce. Omezení kvůli stavbě na silnici máme taky na Šumpersku mezi Olšany a Kláštercem. Dochází tady ke střídavé uzavírce jízdních pruhů. Provoz je řízen buď ručně pracovníky, mimo pracovní dobu pak semafory. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: trhne do kin čtvrté pokračování Spider-mana s Tomem Hollandem, tentokrát s podtitulem Z Brusu nový den. Očekávání jsou obří a experti už teď předpovídají, že film za první víkend vydělá astronomických 190 milionů dolarů. Peter Parker bude v novém příběhu čelit nejen zločinu v New Yorku, ale i vlastní mutaci, se kterou mu prý pomůže samotný Hulk. V kině nás zkrátka čeká neuvěřitelná jízda. Podobná jízda, jako bude na rádiu Haná při další várce toho nejlepšího hudebního výběru.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Všechno, co

0: 69,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Na našich vlnách víme o těch nejlepších akcích. Máme pro vás několik tipů, co v neděli podniknout. V Olomouci nám to žije. O prázdninách se pro nás chystají příměstské tábory, astronautický výcvik v pevnosti Poznání nebo třeba zábavná venkovní mobilní hra Mozart v karanténě. Tyhle a další prázdninové tipy najdeme na webu olomouc.cz. V olomoucké zoonakopečku nám dál frčí velká letní soutěž. Až do konce srpna se tady můžeme stavit, vyfotit si nějaký pěkný obrázek a zasoutěžit o zajímavé ceny. Více informací pro nás má webovka zoo.olomouc.cz. Milovníci sportu ocení plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Ještě dnes nám taky ožívá hrad Sovinec, a to na příkaz císaře. Kejklíři, kováři nebo třeba rytíři, to všechno tam bude. Pestrý program mají i naše kina. Třeba animák Mimoni a Monstra si užijeme v olomouckém Premier Cinemas v Přerově a v Šumperku. Stříbrné plátno se rozsvítí i v letním kině Mostkovice. Dnes od 9:30 večer dávají princeznu Stokrát jinak. Je toho spousta, tak kam vyrazíte vy?
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Je to to!
0: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
0: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Rádio Hana.

0: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy. V olomouckých parcích v posledních několika dnech řádili vandalové. Ve Smetanových a Bezručových sadech došlo hned ke dvěma případům, kdy si neznámí pachatelé udělali terč z místních laviček, veřejného osvětlení a elektrického rozvaděče. Předběžná škoda na zničených lavičkách činí přibližně 100 000 korun. Případ nyní řeší policie. Víte, že spousta Čechů v létě nevědomky pozve zloděje přímo k sobě domů. Stačí k tomu zveřejnit pár fotek z letiště nebo z pláže na sociálních sítích, což funguje jako jasný signál, že je váš byt prázdný. Policisté proto důrazně radí, abyste si sdílení prázdninových zážitků nechali raději až na dobu, kdy budete bezpečně zpátky. Sport. Historicky první české grandslamové finále ve Wimbledonu ovládla Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila po napínavém boji poměrem 6-2, 5-7 a 6-3. A to i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Svůj premiérový triumf pak v slzách věnovala zesnulé mamince, které poslala dojemný polibek do nebe.
1: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.

0: italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během dne by nám od severu měla přibývat oblačnost. Sem tam se mohou objevit i nějaké ty přehánky. Ty by ale měly k večeru ustoupit. Více mraků na obloze pak čekáme i v pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo roztrhat na polojasno. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 24 a 28 stupni. Houbaři, pokud se chystáme do lesa, košíky asi zatím necháme doma. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků na Hané nízká až velmi nízká. Rozjíždí se nám ale za to sezóna cuket.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud v příštím týdnu plánujeme cestu z Olomouce na Grigov, od čtvrtka 16. července tady počítáme s částečnou uzavírkou. Projet tudy ale bude možné po neopravené části široké silnice. Nohu z plynu zítra raději dáme na D46 na trase Prostějov-Drysice. V průběhu dne tady na několika místech bude probíhat práce údržby. Dopravní omezení nám stále trvá taky na D48 na trase hranice Nový Jičín za exitem Dub. Tady je provoz zúžen na jeden jízdní pruh. Co nejvíce hladkou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Chystáte se letos k moři? Pak pro vás chorvatská policie má jedno důležité varování. Na plážích, hlavně v oblíbené Istrii, totiž raketově přibývá krádeží. Zloději využívají chvíle, kdy skočíte do vln a bleskově berou telefony, peněženky i drahé brýle. Ideální je proto nechodit do vody naráz a nechat u deky jednoho hlídače. A pokud musíte jít všichni, schovejte cennosti aspoň na dno tašky nebo třeba područník, ať nelákají nenechavé prsty. Užitou dovolenou vám přejeme z vln Rádia Haná. Teď už další nejlepší hudební výběr.

0: rána.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 103.

0: 6. července. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Jsme Rádio Hana a těší nás, že jste ve společnosti naší stanice. Vyprodané arény, obrovské emoce a sportovní výkony, které berou dech. Nechte složité tabulky stranou a vychutnejte si s námi ty nejzajímavější příběhy a kuriozity, které letošní mistrovství světa přináší. Nabízíme vám je v našem pravidelném fotbalovém infoservisu.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
3: Fotbaloví fanoušci a milovníci popu, držte si klobouky. Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy FIFA, potvrdila to, o čem se už celé dny šuškalo. Na historicky vůbec první poločasové show ve finále mistrovství světa vystoupí Justin Bieber. Na obřím pódiu stadionu New York New Jersey se připojí k absolutním ikonám, jako jsou Madonna, Shakira nebo K-popový fenomén BTS. Tahle pompézní jízda bude mít navíc silný charitativní podtext. $1 z každé prodané vstupenky na šampionát totiž putuje do globálního fondu na podporu vzdělávání dětí. Už teď projekt vygeneroval přes $50 milionů. Všechno to vypukne už 19. července a na našich vlnách si to rozhodně nenecháme ujít.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
0: Rádio Hana.

0: 16 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká Tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla Tramtárie.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obyvatelé i návštěvníci Prostějova si můžou užít novou volnočasovou atrakci přímo v centru města. Na novém náměstíčku poblíž ulic Uprkova, Kostelní a Koželuhova totiž vyrostlo hřiště na petank. Myslelo se i na ty nejmenší, pro které je tu připravená parádní kuličková dráha. Věděli jste, že se chystá nový celovečerní dokument o záchraně vysokohorských luk v Jeseníkách? Snímek režiséra Tomáše Vynikala zamíří do kin, škol i na festivaly, aby divákům ukázal, jak chránit tyto ohrožené přírodní krásy.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí už třetí letní posilu do svých řad. Na Andrův stadion zamířil talentovaný 20-letý brankář Antony Pavlešič, který přestupuje z chorvatského celku Rudeš. Podrobnosti o délce jeho nového kontraktu zatím klub neprozradil, ale pro olomouckou defenzivu je to rozhodně zajímavý příslib do budoucna.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Čeká nás postupné oteplování. Dnešní maxima na 25 stupních, zítra mohou vystoupat až k 28 stupňům. Úterý hlásí 29 a podobnou teplotu pak čekáme taky ve středu. Kvůli déle trvajícímu suchu odborníci varují před rizikem požárů. Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jih Olomouckého kraje a také Svitavsko. V přírodě teď proto raději nerozděláváme oheň a nepoužíváme přenosné vařiče. Opatrní jsme taky u zemědělské techniky, kde může při brždění dojít k jiskrám. Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: vypnout na chvíli telefon a užít si chvíli klidu bez zbytečného stresu. V jednoduchosti je totiž ta největší krása. My vám ten dnešní den rádi zjednodušíme. Nemusíte nic složitě vymýšlet, stačí se jen pohodlně usadit a poslouchat. Skvělou náladu a ten nejlepší hudební výběr vám přeje vaše Rádio Haná.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na Rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
2: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
2: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
2: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
5: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
5: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Nejlepší hudební výběr. Rádio Haná.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Znáte Božka? Všechno spraví a dneska má dokonce svátek. Ano, máme neděli 12. července a k jmeninám přejeme všem Božkům, včetně toho pohádkového Božka Stavitele. Kromě toho si dnes připomínáme taky Den jednoduchosti. Tak snad vám půjde vše jednoduše, tak jak byste si představovali. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herečka Lenka Termerová. Tu můžeme znát z nové svěrákovské komedie Pět švestek. Oslavenkyní je také česká atletka Lourdes Gloria Manuel, běžkyně na 400 metrů a letošní halová mistryně světa. To je neděle 12. července, my jedeme dál na našich vlnách, vám už za chvíli posíláme další skvělé hity.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tohle je Rádio Haná. Rádio Haná, tohle je...

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Chystaná proměna historické tržnice v Olomouci zajímá tisíce místních obyvatel. Nový majitel Ilja Spurný právě ladí plány s architekty a pro nedočkavce zveřejnil první malou ochutnávku. Můžete se tak už teď podívat, jak by tohle známé místo mohlo brzy ožít. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino. Přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto bariéry. Řidiče kamionů a autobusů čekají během léta mimořádně přísné kontroly. Dopravní policisté si společně s inspektory posvítí na přetížené vozy, podvody s kartami a ignorování povinných přestávek. Hlídky vyrazí hlavně na tranzitní trasy a k turistickým cílům, aby na silnicích zabránili nebezpečnému hazardu ze strany unavených šoférů. Sport. Fotbaloví fanoušci si mohou pořídit opravdu nevšední památku na mistrovství světa. Organizace FIFA totiž na svém webu prodává kousky trávníku ze stadionu v New Jersey, kde 19. července celý šampionát vyvrcholí. Za ten nejdražší kus zeleného pažitu případní zájemci zaplatí rovné $3000.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.

0: Italianské léto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí si pro nás připravuje hlavně zvětšenou oblačnost. Přechodně by se nám ale mohlo ukázat i sluníčko při polojasnu. Výjimečně nám mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 a 28 stupni. Mraky se nám na obloze budou honit taky v úterý. Během dne by jich mělo dokonce i přibývat. Odpoledne a večer se nám v úterý místy mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 29 stupňům. UV index by na začátku týdne měl být docela vysoký, na 6. Vyplatí se proto mít po ruce opalovací krém. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Víkend společně.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

a užijte si poslední hodiny volna v naprosté pohodě. My vám k tomu budeme skvěle asistovat. Ten nejlepší hudební výběr vám přináší vaše Rádio Haná.

Český megahit a skvělé gastrobomby jsou vaše. Ráno vás dokonale nakopne voňavá italská káva. V poledne si pochutnáte na skvělých těstovinách a odpoledne k letnímu vínu dostanete luxusní italské.

0: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Léto na Haném.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jak na to? Kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července. Potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hitmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hitmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda hlásí fantastický úspěch za hranicemi naší republiky. Z prestižního mezinárodního festivalu ve Vídni si totiž přivezl vůbec to nejvyšší možné hodnocení, které je obdobou tradičního českého zlatého pásma. K tomuto skvělému hudebnímu výkonu sboru moc gratulujeme. Přerov o víkendu zažil obrovskou euforii, když tamní odchovankyně Linda Nosková senzačně ovládla slavný Wimbledon. Historicky první velkoplošnou projekci tenisového zápasu ve městě si nenechal ujít ani zpěvák Michal David. Jehož manželka Marcela za Svobodna z Kuherská se v roce 1984 probojovala do třetího kola Wimbledonu. Vzácná wimbledonská trofej se tak už brzy stane obrovskou chloubou přerovského tenisu.
0: Sport.
1: Skvělá zpráva pro české fanoušky dorazila ze zámoří. Kajakář a olympijský vítěz Josef Dostál vybojoval na světovém poháru v Montrealu parádní třetí místo v závodě na 1 kilometr. Jde o jeho nejlepší letošní výsledek na této trati, přičemž na samotného vítěze ztratil pouhou 1 sekundu.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na 2. stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhne 25 až 29 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. S částečnou uzavírkou počítáme v Olomouci na třídě Svobody. Na křižovatce

0: mezi exity Nemilany a Olomouc Slavonín. I tady probíhají údržbové práce. Omezení kvůli stavbě na silnici máme taky na Šumpersku mezi Olšany a Kláštercem. Dochází tady ke střídavé uzavírce jízdních pruhů. Provoz je řízen buď ručně pracovníky, mimo pracovní dobu pak semafory. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: posloucháte Rádio Hana. Už se vám někdy stalo, že jste náhodou objevili novou písničku a hned jste z ní měli husí kůži a skvělou náladu? Podle vědecké studie z časopisu Psychological Science za to může náš mozek, který při objevování nové hudby doslova zaplaví pocit odměny a štěstí. Je to pro něj takový malý legální doping. Takže pokud chcete svému mozku dopřát pořádnou porci radosti, dál nás poslouchejte. Na našich vlnách určitě svou další novou oblíbenou písničku objevíte. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metro.

0: si, že ten.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách vás informujeme i bavíme. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. Léto sužuje vodní plochy, ty čelí suchu i vysokým teplotám. Stav vody a její kvalitu Olomouc monitoruje. Zakázaný je odběr z vody z Bystřice, Trusovického i Dolanského potoka i jejich přítoků. O tom píše Olomoucký report. Naše stromy, tak se jmenuje nový kurz, kterým v září začne zimní semestr virtuální univerzity třetího věku v Bludově. Co konkrétně pro studenty připravuje, to už píše Šumperský rej. Na Přerovsku začaly tento týden žně, počasí bude v následujících dnech rozhodovat o rychlosti sklizně i kvalitě úrody. O tom informuje Přerovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.

0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

megahit a skvělé gastrobomby jsou vaše. Ráno vás dokonale nakopne voňavá italská káva. V poledne si pochutnáte na skvělých těstovinách a odpoledne k letnímu vínu dostanete luxusní italské.

WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná. Tady je Rádio Haná. Hezký večer.

Tanční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: Rádio Haná.
3: Milujeme devadesátky.
2: Rádio Haná.
0: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: ďábla a měl to všechno doznat před biskupem.
1: To není možné.
0: Nottingham zabavil všechny pozemky Locksleyů.
1: A ty tomu věříš?
0: Ani když mi vypíchli oči.

0: svědomí.
1: Nechci, aby mě viděli s psancem. Vypsali na tebe odměnu.
0: Kolik?
1: 100 zlatých.
0: Jenom? Brzy to bude 1000.
1: Za 1000 bych tě udala sama.

0: Co ty jsi nás přivedl do téhle mizerie, Loxley?
1: Nottingham nás chce rozeštvat.
0: Už jsme rozeštvaní, boháči. Já nejsem slepej jako ten stařec. Zase chceš mít navrch? Šerif ocenil tvou hlavu na 500 zlatých. Měli bychom tě vydat.
1: A myslíš, že až bude po mně, tak vám šerif všechno vrátí?
0: Dá nám tu odměnu a všechno nám promine.
1: Omyl. Jednoho jako druhého vás pověsí.
0: A co máme dělat? Bojovat proti ozbrojencům kamením a holýma rukama?
1: Když bude třeba.

0: Všechno je záminka, abys ke mně pronikla a zabil mě. Co, Vile? Co uděláš?
1: Ale chci vědět, jestli boj dovedeš do konce, jestli se neotočíš a neprchneš jako rozmazlený boháč, za kterýho jsem tě vždycky měl.
0: Ty jsi lepší střelec.
2: Je to nebezpečné.
0: Tvůj úmysl taky.
2: Ať Azim vymyslí cokoliv, musíme to zvládnout.
3: Ty jsi pro mě přišel. Jsi naživu?
2: Zemřel bych pro tebe.

0: Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz. Posloucháte Radio Hana.
1: Hezký večer.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.
1: Ahoj, tady Richard Krajčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Znáte Božka? Všechno spraví a dneska má dokonce svátek. Ano, máme neděli 12. července a k jmeninám přejeme všem Božkům, včetně toho pohádkového Božka Stavitele. Kromě toho si dnes připomínáme taky Den jednoduchosti. Tak snad vám půjde vše jednoduše, tak jak byste si představovali. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herečka Lenka Termerová. Tu můžeme znát z nové svěrákovské komedie Pět švestek. Oslavenkyní je také česká atletka Lourdes Gloria Manuel, běžkyně na 400 metrů a letošní halová mistryně světa. To je neděle 12. července, my jedeme dál na našich vlnách, vám už za chvíli posíláme další skvělé hity.
0: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

0: 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Sequence 10 minutes, 10 seconds.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Jsme Rádio Haná.
1: Hezký víkend.
2: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Můj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct,

tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mě však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto měsíce za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premier Cinema. Radku.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Aby si vybrala mě.
2: Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odysseji platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
3: Vykonat pomstu.
2: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto měsíce v moravských kinech od příštího týdne 16. července a spoustu zajímavostí o ní odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme za to.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Moravské divadlo Olomouc rozjíždí z brusu nový projekt Junior Ballet, který pomůže absolventům tanečních škol z celého světa odstartovat profesionální kariéru. Do prvního ročníku této stáže, jež potrvá od září do června, přijme divadlo maximálně 12 talentovaných tanečníků. Přerovský tanečník Sebastian slaví obrovský úspěch. Podařilo se mu totiž ovládnout národní finále soutěže Red Bull Dance Your Style pro rok 2026. V Brně si svou energií i skvělou improvizací naprosto podmanil diváky a zajistil si vítězství. Už brzy tak vyrazí reprezentovat Českou republiku na světové finále do Švýcarska.
1: Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa spěje ke svému konci. Fanoušky čekají atraktivní semifinálové bitvy, ve kterých se proti sobě utkají čtyři nejlépe postavené reprezentace podle žebříčku FIFA. První duel je na programu v úterý 14. července od 21 hodin, kdy Španělsko vyzve Francii. Ve stejný čas o den později, tedy ve středu 15. července, se pak o postup do finále popere Argentina s Anglií.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem stupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
6: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přesně.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

0: S Lukášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Rádio Hana.
3: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Radio Hana.

0: slyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
2: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Hana,
2: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.